jako diplomě a bys chtěla artsko, a potom jen jenika, jen radio 88.9 FM.